0: pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco přikoupí od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila.
7: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
8: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.

0: proč je Galbány stále tu neoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
4: Naše nové značky jsou tu, například Silvercrest, horkovzdušná fritéza za 1999 korun, nyní v Kauflandu.
5: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Ambipur, právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden Tatra máslo v Bila klubu za 26,90 a Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti. Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe. Drunken hearts, yes, he kissed the birds.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
2: Beer Go!
3: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
5: Hned tam jedu.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's. Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: A jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij.

0: Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo si smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeba toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
4: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.

0: služba, tísňová linka. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
5: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
8: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
9: Větší, než si myslíš.
8: Proč prší?
9: Aby se starý cítil příjemně.
8: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
10: Dorazili jste do cíle.
9: Tak jo, jsme tady.
10: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
7: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
11: Jo! Napínavé finále je u konce.
12: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
13: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
12: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
12: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
13: Já vás biju ještě.

0: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
1: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo! Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
3: Dobrej. 1 giga kombo s ranolkama.
4: Pane, ale

0: tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
2: Tati!
1: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
1: Aha, jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
4: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.

0: batisňová linka.
1: Klikni si z boku jeho hrníku a začni stlačovat.
2: Teď.
3: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
4: Penny, kryjeme vám záda.
5: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
6: Bref má něco úplně nového.

0: Nový brev Color Auto Active.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
4: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
6: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
7: Větší, než si myslíš.
6: Proč prší?
7: Aby se starý cítil příjemně.
6: Jak

0: protože znáš všechny ulice. Kdy budu mít bratříčka?
1: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
1: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
3: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
4: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
3: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
5: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
6: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Já vás biju ještě.

0: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
1: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
0: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
2: Tati!
0: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
5: Birgo!
4: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
6: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
4: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.

0: tísňová linka. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete z

0: jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Bref má něco úplně nového.

0: Koná. Nový brev Color Auto Active.
1: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
2: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
4: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
2: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.
5: Nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
7: Beer Go!
6: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
8: Dobrý. 1 giga kombo s ranolkama.
9: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
8: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
10: Tati!
8: Neomezený tarify.
11: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a Silicium Shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.

0: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
1: Nádobí mě nezdrží.
2: So what? Somat.
3: Kdo chce, ten si poleží.
4: So what? Somat.
1: Party večer rozjedem.
3: S nádobím se nemažem.
1: Somat to dá druhý den.
5: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.

0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.

0: Akvila. Čistý tón přírody. Akvila. Z okolí Karlových Varů. Akvila. Ta nejčistší voda pro tebe. Akvila. Čistý tón přírody.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: Bref má něco úplně nového.

0: dokonal.
1: Nový Brev Color Autoactive.
2: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.

0: služba, tísňová linka. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
6: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
2: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Birgo!
2: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
4: Nádobí mě nezdrží.
5: Souvod?

0: první pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
1: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Hellmanns. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmanns.
1: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
2: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit

0: Maminku.
1: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
2: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
3: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
4: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
3: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
5: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
6: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
8: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.

0: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
2: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
5: Připraveni na letní zážitky? Na výlety s Penny vždy výhodněji. A navíc fakci? Banány kilo za 22,90. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
3: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
2: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Je to věc?
7: Jo, ale má svoji osobnost.
4: A uzvednu to?
7: To ne, ale není těžké to ovládat.
4: Máme to doma?
7: Ještě ne, ale už v září.
8: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
10: Hned tam jedu.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Toto je Fermato, světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.

0: Nový Brev Color Auto Active.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
5: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
6: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na Klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
6: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
10: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
11: Nádobí mě nezdrží.
12: So what? Somat.
13: Kdo chce, ten si poleží.
14: So what? Somat.
11: Party večer rozjedem.
13: S nádobím se nemažem.
11: Somat to dá druhý den.
15: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
16: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
2: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
1: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
2: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš kryovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Please get back. On the way again.
5: Asi?
6: Sin balón ahora.
7: Získej

0: jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
2: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon s PDRN značky Misha a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
3: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
4: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
5: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
6: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
7: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
8: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů zajiště nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
4: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
5: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
6: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melon 1 kg za 24,90 a vařenou šunku za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Borotalko uvádí.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: služba tísňová, Link, letně si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
4: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
5: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: Trosečník, který není spocený.
1: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
2: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
3: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Complex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
1: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
2: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní s Clubcard Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle za 119,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
4: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
5: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.

0: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
3: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.

0: záchranná služba, tísňová link. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
5: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
6: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
7: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
8: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
9: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.

0: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
1: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.
2: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto, chutná to.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
5: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz. I'm making my big
6: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
8: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
9: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.

0: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
2: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku.

0: technologií DualShield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
1: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
2: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
6: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
0: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect and Moisture s technologií Citracell Protect chrání

0: košku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
1: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
3: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
4: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
5: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
6: Birgo!
7: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
8: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kap Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
10: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
0: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard veškeré oblečení, obuv a doplňky FNF o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Nyní za super cenu 199 korun. Front Pro. Žvíkací tablety proti klíšťatům a blechám. Nyní se slevou 200 korun při koupi dvou stejných balení. E-shop Drmax.cz.
1: Značkové slevy v Lidlu. Od čtvrtka si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Kůl Nealko za 13,90. Lidl. To se vyplatí.
0: Léto? Máme vše. Například Bravilon. Inovativní léčba opakujících se oparů na rtech. Aplikuje se přímo na dáseň. Jedna tableta na jednu epizodu. Xados. Nesedativní antihistaminikum ke zmírnění příznaků alergické rýmy a k léčbě kopřivky. Biopron Forte. Pro podporu rovnováhy střevní mikrobioty na cestách nebo při průjmu. Za 269 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
2: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
0: Léto? Máme vše. Například Ibalgin Rapid Caps. Rychle a účinně při různých typech bolesti. Jen za 149 korun. Kanefron. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení. Uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Tasektan. Ulevuje od akutního průjmu doma i na cestách. Nenechte si zkazit dovolenou. Průjem už vás nevyděsí. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Léto? Máme vše. Například Pankreolan Forte. Pomáhá s trávením těžkých jídel a působí proti pocitu plnosti po jídle. Esox. Napálení žáhy s rychlým nástupem účinku. Chrání a regeneruje za 299 korun. Allergodyl. Nosní sprej a oční kapky. Rychlá úleva od očních a nosních příznaků alergie. A navíc přijďte si během dermotýdne pro dermokosmetiku oblíbených značek.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme spolehlivé inkontinenční natahovací kalhotky Depend Normal. Nyní za 145 korun při koupi dvou balení. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
4: Díky.
5: Měj se, kámo.
4: Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
6: Times Square, prosím.
4: Tady máš telefon.
7: Yeah! Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
8: Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Please be back. Please be back. Only again.
10: Asi?
11: Sim balón ahora.
8: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
11: Hned tam jedu.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
14: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
15: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když

0: si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Léto? Máme vše. Například Uriage Barriersun. Sluneční kosmetika s obsahem termální vody. Nyní v akci 1+1. A navíc přijďte si během dermotýdne pro dermokosmetiku oblíbených značek.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Značkové slevy v Lidlu. Od čtvrtka si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Cool Nealko za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
5: No to půjde těžko bez křídel.
4: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
5: Aha, a jak asi?
4: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
5: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
6: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů, vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
8: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
9: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.

0: Twins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Jo, tady je vaše zásilka.
4: Chlape, jste všude.
3: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
4: Super, tak hezký den.
5: Vám taky.
6: Richard, vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
8: Díky. Měj se, kámo.
9: Hej, máš tu telefon.
8: Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
10: Spér, prosím.
9: Tady máš telefon.
8: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
11: Fortuna. Dostane tě do hry.
12: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. Henri, again.
13: Asi?
14: Čím varlo na or.
11: Získej jeden ze šesti legendárních klínků z FIFA World Cup Meal.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Připraveni na letní zážitky? Na výlety s Penny vždy výhodněji. A navíc v akci banány kilo za 22,90. Penny.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
8: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
3: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
1: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Lizzy, jsi připravena plavat? Bezva, jde ti to skvěle. Stačí natáhnout a plaveš. Můžeme si hrát i venku. Babyborn plaváček Lizzy. Zábava ve vodě zaručena. Nově Babyborn mořské víly. Vlasy mění barvu na slunci. Doplňky pro super styl.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
8: Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
9: Hned tam jedu.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Je to věc?
11: Jo, ale má svoji osobnost.
10: A uzvednu to?
11: To ne, ale není těžké to ovládat.
10: Máme to doma?
11: Ještě ne, ale už v září.
12: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
13: Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: thanks.
1: Please get back to me. Please get back to me. Henri, again.
2: Asi?
3: Pardon, ahora.
4: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
8: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon s PDRN značky Misha a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
9: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Greens s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Jo, tady je vaše zásilka.
2: Chlape, vy jste všude?
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
2: Super.
3: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: V Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila. Prosím.
6: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Řekni to všem!
0: Naše nové značky jsou tu. Například Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1999 korun. Nyní v Kauflandu.
11: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
12: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
13: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Pojď!
3: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
2: Vždyť nemám.
4: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Tatra máslo v Bila klubu za 26,90 a Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
1: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden kuřecí prsa s kostí za 99,90 a zakysená smetana v Bila klubu za 17,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
2: Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
3: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Helman.

0: všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: Dobrý por.
2: Auweiss, co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
4: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
5: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
6: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: A navíc fakci, Staročech originál, světlé výčepní, půl litru za 6,90. Penny.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
8: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.
9: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina.

Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
3: Tady je vaše zásilka.
4: Chlape, vy jste všude.
3: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
4: Super, tak hezký den.
5: Vám taky!
0: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
7: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
1: Feel bonbon.
8: Ricola.
1: Je to věc?
9: Jo, ale má svoji osobnost.
1: Uzvednu to?
9: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
9: Ještě ne, ale už v září.
10: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Prosím.
11: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kap Fermato.
2: A zachutná to.
1: Fermato. Chutná to.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
2: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN značky Misha a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
8: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
9: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
10: A je to tady.
11: Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
12: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
13: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
14: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
15: Ano. Ano. Ano.
14: A tohle?
15: Mm-hmm.
14: A tohle?
15: Ano.
16: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: A tohle?
16: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
17: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
1: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
0: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
2: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
0: Jasně.
3: Co je to virtuální baterie?
4: Virtuální baterie.
5: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
6: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
7: Já taky.
8: My taky.
9: Já taky.
6: Úsměv.
8: iPhone.
10: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
11: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
12: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
13: Moment.
14: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
15: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
16: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 59,90 kuře kilo a Gambrinus Original desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
17: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.

0: služba tísňová, Link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina, čistá energie z přírody.
5: Mega výprodej je právě tady. Léto v Asko nábytek startuje ve velkém stylu.
6: Asko nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
9: Chcete šetřit jen na ceně?
10: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
11: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Hellmann's.
13: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
14: Here you go.
15: Thanks. Please get back to me. All the way. Again.
16: Asi?
17: Sin valor ahora.
5: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
4: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte. Bohemia Mini. Kdekoliv.
11: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
8: Hned tam jedu.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu

0: Je tu chili.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety výhodně z Penny. A navíc v akci Tvaroh tučný Karlova koruna za 14,90. Penny.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
8: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.
9: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo.
11: Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
12: Our

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Lizzy, jsi připravena plavat? Bezva, teď ti to skvěle. Stačí natáhnout a plaveš. Můžeme si hrát i venku.

0: Babyborn plaváček klizí. Zábava ve vodě zaručena. Nově Babyborn mořské víly. Vlasy mění barvu na slunci. Doplňky pro super styl.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
0: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
0: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
0: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
5: Tady je vaše zásilka.
6: Chlape, ty jsi všude.
5: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
6: Super.
7: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
8: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
9: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto. Chutná to.
10: Prosím.
11: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
13: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeba toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: A navíc fakci? Staročech originál, světlé výčepní, půl litru za 6,90. Penny.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbany mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbany, číslo jedna v Itálii.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila.
10: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
11: Kiss the birds,

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
3: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
2: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeba toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: Toto je Fermato.

0: světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
1: A zachutná to.
0: Fermáto, chutná to.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Jo, tady je vaše zásilka.
4: Chlape, jste všude?
3: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
4: Super.
5: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
2: Je to věc?
6: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
6: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
6: Ještě ne, ale už v září.
7: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
8: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
2: Feel bonbon.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

odděluje viadukt. Skupinky excelentních Rómů zpívají svůj roztouženej kontrapunkt.

0: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
4: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
5: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy

0: Můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
5: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.
6: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
7: Jo! Napínavé finále je u konce.
8: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
9: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
8: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
10: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
8: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
9: Já vás biju ještě.
11: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
12: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
13: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
14: Beer Go!
13: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
15: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
16: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
15: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
17: Tati!
15: Neomezený tarify.
18: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
20: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
21: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
22: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Pavel Calta, těší mě.
1: Také mě těší. Pojďte dál.
2: Tak co vás k nám přivádí?
0: No, víte,

Můj den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

0: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
2: Asi?
3: Jsem balón ahora.
4: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí. Hellmann's.
7: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak.

0: regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
6: Hned tam jedu.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Grants, sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
8: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
9: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
12: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
13: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
14: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
15: Times Square, prosím.
14: Tady máš telefon. Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
16: Fortuna. Dostane tě do hry.

0: Prince s vyváženým PH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Suchá pokožka? Regenerujte ji nebo zestárne. Světový odborník na suchou pokožku představuje Lactoureu, novou generaci sprchových gelů pro mladistvou pleť. Jedinečná urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Téměř zázračně. Denní dávka mladosti. Nová Lactourea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
3: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
4: Please get back to me. Please get back to me. On the way. Again.
5: Asi?
6: Čím balón ahora.
7: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
13: Hned tam jedu.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
15: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
16: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon? Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
17: Times Square, prosím.
16: Tady máš telefon. Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
7: Fortuna. Dostane tě do hry.
18: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
19: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
20: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu

0: Soon z PDRN, značky Míša a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
1: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
5: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
6: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
5: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
7: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
5: Jasně.
8: Co je to virtuální baterie?
9: Virtuální baterie ukládá...
10: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
12: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
2: Asi?
3: Jsem varlou na or.
4: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal. Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí. Hellmann's.
6: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
9: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
10: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
14: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mixsun z PDRN, značky Misha a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.

0: Twins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Tady je vaše zásilka.
2: Chlape, vy jste všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
2: Super, tak hezký den.
3: Vám taky.
4: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datard.
0: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe.

0: Vila. Čistý tón přírody.
1: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
4: Times Square, prosím.
3: Tady máš telefon. Yeah! Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
5: Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: Soleromanie. Algidamanie.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.

0: Prince s vyváženým PH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 22,90 Tesco meloun vodní a madeta máslo za 39,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
3: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
4: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
5: Mega výprodej je právě tady. Léto v Asko nábytek startuje ve velkém stylu.
6: Asko nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
9: Oh.
10: Oh.
11: Oh, moment.
9: Konečně.
12: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
13: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
15: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
16: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
17: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
18: Tak nám to zase zvedli, Žinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
19: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde. Tak zákazníkům zlevníme.
18: No, to je pěkný, kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
20: Třeba právě teď.
21: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
22: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
23: A dělají to taky ostatní?
22: Asi.

0: Ty by si radši posypali hlavu popelem.
1: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

0: thanks.
1: Please get back to me. Please get back to me. Henri, again.
2: Asi?
3: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
4: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
7: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
8: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN značky Misha a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
12: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
5: Jo, tady je vaše zásilka.
6: Chlape. Vy jste všude?
5: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
6: Super.
7: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.

0: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Thanks.
1: Please get back to me. Please get back to me. On the way. Again.
2: Asi?
3: Čím malo na or.
4: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie. Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší.

0: Helmans.
1: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
2: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
9: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve 3 druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na Den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.

0: Twins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti. Mini Bohemia. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

Thank you.

ride?

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Řekni to všem!
0: Naše nové značky jsou tu. Například Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1999 korun. Nyní v Kauflandu.
10: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
11: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
12: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Tatra máslo v Bila klubu za 26,90 a Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila.
13: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Tady je vaše zásilka.
2: Chlape, jste všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
2: Super, tak hezký den.
3: Vám taky!
0: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datard. Helmans.
4: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
5: Ambipur, právě umytá koupelna, krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
8: Red Bull vám dává křídla.
9: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc trvanlivé mléko Bony polotučné litr za 7,90. Penny.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
8: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
2: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
1: Naše nové značky jsou tu. Například Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1999 korun. Nyní v Kauflandu.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Prosím,

0: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti. Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
3: Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
4: Hned tam jedu.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Se jako lvě, jasný?
5: Jasný!
1: A navíc fakci? Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90. Penny.
6: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
7: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila.
10: Yes, he kissed the birds.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
2: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?

0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
1: Je to věc?
2: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
2: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
2: Ještě ne, ale už v září.

0: ETA se slevou 20%.
1: Hned tam jedu.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Bla bla bla bla bla bla bla bla.
5: Bonbon? Bonbon?
3: Feel bonbon. Ricola.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
7: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
6: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků. From the corner of my eye, I see a pretty lady and she's posing on the cover.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
5: Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Termix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika.

0: A teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Konín.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: Je to věc?
5: Jo, ale má svoji osobnost.
4: Uzvednu to?
5: To ne, ale není těžké to ovládat.
4: Máme to doma?
5: Ještě ne, ale už v září.
6: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
7: Lizzy, jsi připravena plavat?
8: Bezva, jde ti to skvěle.
7: Stačí natáhnout
8: a plaveš.
7: Můžeme si hrát i venku.
8: Babyborn plaváček Lizzy. Zábava ve vodě zaručena.
7: Nově Babyborn morské víly.
8: Vlasy mění barvu na slunci.
7: Doplňky pro super styl.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
11: Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
12: Hned tam jedu.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
14: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder čoklid s příchutí mléčného karamelu. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeba toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
16: Prosím.
17: Wow, co se to děje?
18: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Pavel Calta, těší mě.
1: Také mě těší. Pojďte dál.
2: Tak co vás k nám přivádí?
0: No, víte,

Můj den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

signál, nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu nebavíme.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
1: Bohemia Mini. Kdekoliv.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
0: Naše nové značky jsou tu, například Silvercrest, horkovzdušná fritéza za 1999 korun. Nyní v Kauflandu.
7: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
8: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
9: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
10: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
11: Feel bonbon. Ricola.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
13: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
12: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu.

0: U 20% Inoji.
1: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být

Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.

0: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Připraveni na letní zážitky? Na výlety s Penny vždy výhodněji. A navíc v akci banány kilo za 22,90. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo.
4: Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
5: Tati.

0: Mám chuť něčím překvapit maminku.
1: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
2: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
3: Lizzy, jsi připravena plavat? Bezva, jde ti to skvěle. Stačí natáhnout a plaveš. Můžeme si hrát i venku. Babyborn plaváček Lizzy. Zábava ve vodě zaručena. Nově Babyborn mořské víly. Vlasy mění barvu na slunci. Doplňky pro super styl.
4: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
7: Je to věc?
8: Jo, ale má svoji osobnost.
7: A uzvednu to?
8: To ne, ale není těžké to ovládat.
7: Máme to doma?
8: Ještě ne, ale už v září.
9: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
3: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Prosím.
10: Wow, co se to děje?
11: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
12: Tady je vaše zásilka.
13: Chlape, jste všude.
12: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
13: Super, tak hezký den.
14: Vám taky.
15: Richard. Vyzvednutí po celém Česku. Rychlostí blesku. Datard.
16: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
5: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
6: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland. Yes, he kissed the bird.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
2: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
3: Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
4: Asi?
5: Šimbalón ahora.
6: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
8: Aha, jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
11: Hned tam jedu.

0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

when I need you. This life is more than just a read-through.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
3: Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
4: Hned tam jedu.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
5: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
4: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
8: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
9: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: si výživou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
6: Naše nové značky jsou tu. Například Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1999 korun. Nyní v Kauflandu.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Se jako lvě, jasný?
5: Jasný!
1: A navíc fakci? Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90. Penny.
6: Tati, mám chuť něčím.

0: Překvapit maminku.
1: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
2: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba.

0: rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
2: Yes, he kissed the girls.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
6: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
5: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
10: Jo, tady je vaše zásilka.
11: Chlape, vy jste všude.
10: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
11: Super, tak hezký den.
12: Vám taky!
13: Richlard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
14: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
15: Lizzy, jsi připravena plavat?
16: Bezva, jde ti to skvěle. Stačí natáhnout a plaveš. Můžeme si hrát i venku. Babyborn plaváček Lizzy. Zábava ve vodě zaručena. Nově Babyborn mořské víly. Vlasy mění barvu na slunci. Doplňky pro super styl. I'm making my big
17: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: So slowly, time goes by. So slowly.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tady jsme!
3: Oh! Trosečník, který není spocený?
1: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: záchranná služba tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Značková

0: A kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
1: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
0: Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
9: Naše nové značky jsou tu, například Silvercrest, horkovzdušná fritéza za 1999 korun. Nyní v Kauflandu.
10: Ambipur, právě umytá koupelna, krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur. I got, you got, we got everybody.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Thanks. Please get back. On the way again.
4: Asi?
5: Sin balón ahora.
1: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal. Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
6: Díky. Měj se, kámo.
7: Hej, máš tu telefon? Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
8: Times Square, prosím.
7: Tady máš telefon.
6: Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
12: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
13: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
14: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí

0: kterou pořídíte za skvělou cenu.
1: Hned tam jedu.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 20.

0: A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sios Glaze.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
3: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
9: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast Ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Palette. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
1: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
2: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
3: Trápilo mě svědění a pálení.
4: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
5: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
4: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
10: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
11: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
12: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
11: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
13: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
11: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
12: Já vás biju ještě.
14: Bref má něco úplně nového.

0: si koná.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
4: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
3: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
5: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.

Twins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.

0: moment.
1: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
2: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
8: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
9: Když vám pohyb a pocení způsobují nepříjemné podráždění, použijte Linol Protective Balm, který vytváří na pokožce jemný film, chránící proti tření a následné bolesti. Linol Protective Balm. Lehký balzám, silná ochrana. Vhodný také při sportu. K dostání v lékárnách. Díky, Lino.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90, okurka hadovka kus a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90. Tesco, počítejte s námi.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: značkové slevy v Lidlu. Od čtvrtka si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Cool Nealko za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
3: Times Square, prosím.
2: Tady máš telefon. Vyhráli jsme?
4: Jestli se zbavil?
5: Fortuna. Dostat

0: Dostaneme tě do hry.
1: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. On the way. Again.
2: Asi?
3: Čím malo na hor.
0: Získej jeden ze šesti legendárních

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
4: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
5: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
8: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
9: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
10: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90, okurka hadovka kus a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90. Tesco, počítejte s námi.
12: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
13: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
16: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina, čistá energie z přírody.
17: Tady je vaše zásilka.
18: Chlape, vy jste všude.
17: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
18: Super, tak hezký den.
19: Vám taky!
20: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.

námi jste stále in. Sponzorem pořadu jsou elektrické vozíky InSportline.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
4: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
8: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.
9: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
0: Naše nové značky jsou tu, například Silvercrest, horkovzdušná fritéza za 1999 korun. Nyní v Kauflandu.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty vhodné.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden Tatra máslo v Bila klubu za 26,90 a Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Naučte své děti lépe hospodařit.
6: Už to mě smějí.
5: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
7: Je to věc?
8: Jo, ale má svoji osobnost.
7: Zvednu to?
8: To ne, ale není těžké to ovládat.
7: Máme to doma?
8: Ještě ne, ale už v září.
9: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
11: Hned tam jedu.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
13: Bonbon? Bonbon!
14: Feel bonbon.
15: Ricola!
16: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
17: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden kuřecí prsa s kostí za 99,90 a zakysaná smetana v Bila klubu za 17,90. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Dobrý por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
19: Red Bull vám dává křídla.
20: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.

0: Thanks.
1: Please get back to me. Please get back to me. Hungry again.
2: Asi?
3: Šimbalón ahora.
4: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
6: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové

šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ano, je to pravda. Sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN značky Misha a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
3: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Aquila. Čistý tón přírody. Vila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
7: Grants, sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.

Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Jo, tady je vaše zásilka.
3: Chlape, ty jste všude.
2: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
3: Super.
4: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
5: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil. Intimní micipě na Chili No Rinse s vyváženým pH. Fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: thanks.
1: Please get back in. Please get back in. Henri, again.
2: Asi?
3: Pardon, ahora.
4: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.

0: Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti. Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody. Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
1: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělej to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.

Prince s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: later.
1: Thanks.
2: Please get back to me. Please get back to me. Henri, again.
3: Asi?
4: Balón ahora.
5: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
6: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Solero Mánie. Algida Mánie.
9: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše auto.

0: pojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
2: Hned tam jedu.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
10: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve 3 druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
11: Intimní mytí pěnačili No Rins s vyváženým pH. Fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: thanks.
1: Please get back in. Please get back in. Henri, again.
2: Asi?
3: Pardon, ahora.
4: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
6: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: naši intimitu, je tu chili.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon s PDRN značky Míša a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tak kde je ten kluk?
5: Times Square, prosím.
4: Tady máš telefon. Yeah! Vyhráli jsme, jestli se zbavil.
6: Fortuna. Dostane tě do hry.
7: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
8: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
9: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
12: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
13: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve 3 druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
14: Jo, tady je vaše zásilka.
15: Chlape, jste všude.
14: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
15: Super, tak hezký den.
16: Vám taky!
17: Richlard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datard.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.

0: Některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
0: Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
8: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
9: Trápilo mě svědění a pálení.
10: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
8: Dokonce i sex se stal bolestivým.
11: Vagisan zafungoval okamžitě.
8: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
10: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
12: Tyjo, podepsaný kopiteli.
13: Le filet tendu.
14: Zdar, hoši.
12: Čau, pájo. Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
14: Snad stojí, ne?
12: Jasně, tady normálně.
15: Stojí.
14: No 7 mega.
12: Oh, co jsem si i typoval.
16: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
18: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k

0: obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V

0: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: Thanks. Please get back to me. On the way. Again.
5: Asi?
6: Šimbalón ahora.
1: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
7: Jo, tady je vaše zásilka.
8: Chlape, jste všude?
7: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
8: Super.
9: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
10: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu.